správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud.

Nevíte, co se sobotním večerem? A programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál.

0: Tři minuty před 6 hodinou na Signál Rádio skupina New Order. Za chvíli první dnešní zprávy a po nich to nejlepší z 80. let. Freddie Mercury, Kim Wilde nebo Komunerc.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 8 u Velemína na Litoměřicku, projet se dá s opatrností a s nehodou počítejte i na silnici 27 u Jesenice na Rakovnicku. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 18. září, příjemné vstávání a hezké ráno přeje Lucie Sinková. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5 let vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se jich dopustil mezi lety 1979 a 2019, převážně na pacientkách. Cimický vinu dlouhodobě odmítá. Policie včera odpoledne z jezera Most vyzvedla lidské tělo. Může jít o mladíka, po kterém pátrala od srpnové bouřky. Totožnost potvrdí až genetická expertíza. Dodejme, že na tělo upozornil soukromý potapěč. Česko dnes navštíví jordánský král Abdalláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě a o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Abdalláh II. Navštívil Českou republiku už v letech 2004 a 2009.
0: Co se děje v regionu?
2: Návštěvníci a obyvatelé Prahy dnes v centru města letouny britské akrobatické skupiny královského letectva Red Arrows neuvidí. Slavné červené letouny měly proletět krátce po 14. hodině nad Vltavou a nad Karlovým mostem. Z provozních a technických důvodů ale letouny nad Prahou neproletí. Armáda České republiky ale vzkazuje, že jejich návštěva na víkendových dnech NATO v Ostravě stále platí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr a vítěz domácího poháru ve Štrucových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. Po změně stran se proti krajanům trefil český defenzivní univerzál Ondřej Kryč-Faluši.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, především v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě objeví lokálně slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80. s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Odbyla 6. hodina a právě nám začíná ranní vysílání Signál Rádia. Jako vždy je s vámi ve studiu Jirka Svoboda a myslím, že dnes můžeme zahájit den opravdu s velkým optimismem. Je totiž pátek a tak nás už jenom několik hodin dělí od začátku víkendového volna. Uvařte si kafe, dejte si dobrou snídani a my vám k tomu naservírujeme aktuality, zajímavosti a tu nejlepší hudbu 80. let. Všem přeju hezký začátek nového dne a příjemný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a dnes jsme vstali do posledního pracovního dne v tomto týdnu. Je pátek 18. září a tak v kalendáři vidím jméno Krištof, má ho u nás necelých 12 tisíc nositelů. Narozeniny by měla například slavná americká herečka švédského původu Greta Garbo a oslavencem je třeba mnohonásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong, Štěpán Škoch ze skupiny Činasky a nebo fotbalista David Lafata. Přeju jen to nejlepší. A v mysliveckém kalendáři čtu, že mají dozrávat bukvice a z těch netradičních svátků mohu zmínit Světový den monitoringu vody, Den stropních ventilátorů a nebo Den čtení elektronických knih. Také při pátku je co slavit, já ale věřím, že vám bude i nadále dobře ve společnosti Signál Rádia.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno. This is the story of my baker.

Ladíte páteční vysílání Signál rádia a konečně tady poslední pracovní den tohoto týdne začíná v západní polovině polojasnou oblohou až oblačnou, na východě je většinou bez mraků, ale místy se mohou povolovat ranní mlhy. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 7 do 12 stupňů, například v Karlových Varech a Mostě měří 8 stupňů, Mladá Boleslav a Turnov hlásí 9 stupňů a Praha, Kolín nebo Brno jsou aktuálně na 11 stupních. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, jenom na západě se mohou místy objevit slabé přehánky, k večeru pak bude oblačno. Ubývat. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 13. Tak vám přeju krásný pátek.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Před 6:30 nám zaspívá Miroš Birka. Máme tady pátek, den, který bude plný událostí.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Českou republiku dnes na pozvání prezidenta Petra Pavla navštíví jordánský královský pár, král Abdalláh II. A královna Rania Al-Yassin. Nejpozději dnes se musí k prvnímu zasedání sejít okrskové volební komise. Jejich úkolem je dohlížet na hlasování v obecních a senátních volbách, které proběhnou za 3 týdny. V Česku dnes začíná kampaň Ukliďme svět. Podzimní vlna trvá do neděle a zatím se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků ke zhruba 200 úklidových akcí. Dnešní plánovaný přelet letounu akrobatického týmu nad centrem Prahy se kvůli provozním a organizačním podmínkám odpoledne neuskuteční. V Liberci se dnes už na 20. ročníku Dne regionálních potravin představí nejenom ocenění výrobci, ale také nová bezobslužná prodejna. Na místě bude možné ochutnat i nakoupit produkci farmářů a výrobců potravin z celého libereckého kraje. Kostel svatého Jakuba v Brně bude ode dneška do neděle hostit audiovizuální show Cesta světla, která propojí gotické klenby kostela, světlo, hudbu a příběh vzniku vesmíru. Každý večer nabídne 3 12-minutové projekce. Pražská O2 Arena dnes a zítra zažije zápasy druhého kola kvalifikace Davisova poháru mezi tenisty Česka a Spojených států. Na místě může vše sledovat až 15 000 diváků. A dnes pokračuje hokejová extraliga, nabídne celkem 6 zápasů.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: Minutu před 6:30 pokračuje ráno na Signál Rádio také pohledem na silnice. Nehodu máme hlášenou na silnici 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku a policie vyšetřuje nehodu na silnici 523 u obce Bílý kámen na Jihlavsku. Jinak zatím větší komplikace hlášené nemáme. Signál Rádio vám proto přeje šťastnou cestu.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

To nejlepší ze sebe nám právě teď na vlnách Signál rádia vydala zpěvačka Tina Turner. Určitě s námi zůstaňte dál, mluvit budeme za chvíli o počasí, taky mrkneme na zpravodajské weby a připomenu vám dnešní soutěž. Do 7 hodiny z hudby pak například Desireless anebo Rod Stewart. Tak krásný pátek, už máme 18. září. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream.

Přeju všem krásné páteční ráno. Nad Českem je to ráno, v západní polovině většinou polojasné až oblačné, východní polovina je bez mraku, ale místy se mohou povalovat ranní mlhy. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 7 do 12 stupňů. Například v Karlových Varech a Mostě měří 8 stupňů, Mladá Boleslav a Turnov hlásí 9, Praha, Kolín nebo Brno jsou aktuálně na 11 stupních. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, jenom na západě se mohou místy objevit slabé přehánky, k večeru navíc bude oblačnost ubývat. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 13. Tak si pojďme ten poslední pracovní den tohoto týdne náležitě užít. Ráno.

0: Bizar Les a Voyage Voyage a než svůj chraplavý hlas na vlnách Signál rádia rozezvučí Sir Rod Stewart, prozradí vám, co zajímavého se dnes dočteme na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Premiér Babiš připustil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Také polský premiér Tusk varoval, že Rusko chystá útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu. Zpravodajské služby jsou proto v nejvyšší pohotovosti. Pohonné hmoty jsou před dalším víkendem opět o něco dražší. Růst cen ale zpomalil. Za benzín si připlatíme navíc jenom o několik haléřů. O necelý padesátník průměrně podražila nafta. Česká vláda se zatím nechystá zavádět regulace, dokud by ceny u nás nestouply výrazněji než ceny paliv v okolních zemích. Analytici čekají překročení 50 korunové hranice v řádu několika dnů. V německém Mnichově zítra začne 191. ročník Oktoberfestu. Akce se konala od roku 1810 původně v říjnu, proto se také jmenuje Oktoberfest. Časem ale organizátoři jeho konání kvůli teplejšímu počasí přesunuli na září, název ale ponechali. Návštěvníci se musí připravit na vyšší ceny. Tuplák letos vyjde v přepočtu na 360 korun. Akce potrvá do 4. října. A úvodní kolo Evropské ligy se fotbalistům Plzně nevydařil.

0: Přeju hezký poslech vám všem, kdo máte naladěné Signál Rádio. Jsme na konci pracovního týdne a tak vám doporučím si nás naladit i večer. Postaráme se vám totiž o romantickou atmosféru. Jako každý pátek také dnes se můžete těšit na pravidelný pořad The Power of Love, tedy 5 hodin těch nejkrásnějších balad 80. let. Bude určitě příjemné po náročném týdnu zpomalit a užít si příjemné chvíle s někým, s kým je vám dobře. Balady a zamilované ploužáky vám budeme hrát od 9 večer až do 2 do rána. Tak si nenechte ujít dnešní The Power of Love tady u nás na Signál Rádiu.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Ze sladkých snů nás na Signál Rádiu probouzeli Eurythmics a probudili i Lucku Sinkovou, která se ve studiu. Vítám tě, ahoj, dobré ráno.
1: Pardon, hezké ráno, ano, probudili nás všechny.
0: Tak já teď nevím, kolik hodin je momentálně v Keni, ale přišel nám on tam teď před chvílí krásný pozdrav přes naši mobilní aplikaci. Je to pod jménem Daru, nevím úplně, co se pod tím skrývá, ale píšou, posíláme pozdrav z Keni, slyšíme vás tady skvěle, všem krásný den přejí Merlíci, dva hodní lidi z Prahy, poslali i fotky, no je to nádhera, my vám to dáme na naše sociální sítě. Moc krát děkujeme a zdravíme do Keni.
1: Tak AI píše, že je tam 8, jestli nekecá. Takže to pak musím prověřit.
0: Takže
1: ještě.
0: O hoďku víc než u nás. Dobře, tak jo, tak zdravíme, také hezké ráno do Keni.
1: Jo, no vidíš to teda, ale to se nám stává často, že nám píšete z různých koutů světa, nejenom Česka.
0: No určitě, určitě. Prostě mobilní aplikace a Signál Rádio máte kdekoliv na světě.
1: Tak jsme se zase rozplynuli s Jirkou, ale pojďme se vrátit na zem, protože jsou tu zprávy. Tak nejpozději dnes se musí sejít okreskové volební komise, probereme to a kouč Deňa dnes oznámí první nominaci české reprezentace a teď počítám za 5 hodin v poledne a mohl by v ní být i Nadery, tak víc za chvilku.
0: Poslouchejte nás dál, po zprávách opět ty nejlepší osmdesátky, Whitney Houston, Michael Jackson a nebo zpěvačka Sandra.
2: Signál Rádio doprava.
0: Na dálnici D1 došlo k nehodě na 11. kilometru ve směru na Prahu u Modletic. Záchranka zasahuje u nehody na silnici 27 u Kralovic na Plzeňsku. A ještě Brno, tady nehoda komplikuje provoz v ulici Forgesova. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
2: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Návrh rozpočtu Ministerstva kultury na příští rok počítá s částkou 18,5 miliardy korun. Proti letošku je to o 985 milionů víc, tedy růst o 5,5%. Do částky navíc ještě není plně započítaná připravovaná valorizace platů. Po včerejším jednání tripartity v kultuře to řekl ministr kultury Otto Klempíř. Sociální partneři podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého považují navýšení za nedostatečné. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. Francouzský prezident Emmanuel Macron bude s předsedy politických stran jednat o krizi na Blízkém východě a také o situaci na Ukrajině. Nejméně 37 lidí, zadržených kvůli podezření z nelegální těžby, zemřelo včera v nigerijské věznici. Úřady jako možnou příčinu uvedly propuknutí nemoci. Přeživší ale řekl, že v nedostatečně větrané cele bylo namačkáno 65 vězňů, takže se mohli udusit.
0: Co se děje v regionu?
2: Jubilejní 25. ročník čeká zítra kladenský maraton. Pořadatelé mají důvod k radosti. Na start letošního závodu se totiž přihlásilo více než 300 běžců. Ti si budou moci vybrat ze tří tratí klasického maratonu, vloženého 6-kilometrového závodu a maratonské štafety. Start je na dráze atletického stadionu na Sletišti a časový limit závodu je 6 hodin. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Nový trenér české fotbalové reprezentace Deňa dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Naderyho, který má po matce také české občanství. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a 4 zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, především v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě objeví lokálně slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, se 7 hodinou pokračuje páteční vysílání Signál Rádia s datem 18. září. Svátek má dnes Krištof, narozeniny by měla například slavná americká herečka švédského původu Greta Garbo a oslavencem je například mnohonásobný vítěz Tour de France cyklista Lance Armstrong, Štěpán Škok ze skupiny Činasky a nebo fotbalista David Lafata. Přeju jen to nejlepší. Určitě zůstaňte s námi, za chvíli už vám připomenu několik dnešních výročí a dál budeme pokračovat v rytmu hitů 80. let. Hezký poslech vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, dnes už je 18. září, den, kdy v roce 2006 provedli čínští chirurgové první transplantaci penisu na světě. Pacient si ale orgán nakonec nechal po 2 týdnech znovu odejmout. Pojďme raději připomenout další zajímavá výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1970 atleti na Strahově v Praze poprvé mohli proběhnout po první tartanové dráze u nás. V roce 1964 byla zrušena nejslavnější dálnice na světě, Route 66, vedoucí z Chicaga do Los Angeles. Dnes její část slouží jako turistická atrakce. V roce 1916 se protrhla hra z údolní přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Neštěstí si vyžádalo 62 životů. Byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v českých zemích. V roce 1897 společnost elektrické dráhy královského hlavního města Prahy zahájila provoz elektrické tramvaje. A v tento den v roce 1793 americký prezident George Washington položil ve Washingtonu základní kámen Kapitolu, dnes sídla kongresu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Nad Českem je dnes ráno v západní polovině polojasno až oblačno, východní polovina je bez mraku, ale místy se mohou povalovat ranní mlhy. Teploty měříme nejčastěji v rozmezí od 7 do 12 stupňů. Přes den pak bude většinou polojasno až oblačno, jenom na západě se mohou místy objevit slabé přehánky, k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů, jestli budete vyrážet nahory, tam počítejte s teplotami kolem 13. Vypadá to tedy, že poslední pracovní den tohoto týdne nabídne celkem příjemné počasí.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Ráno na Signál Rádio míří k 7:30 a než nám zaspívá Bryan Adams, tak vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Českou republiku dnes na pozvání prezidenta Petra Pavla navštíví jordánský královský pár, král Abdalláh II. A královna Rania Al-Yassin. Nejpozději dnes se musí k prvnímu zasedání sejít okrskové volební komise. Jejich úkolem je dohlížet na hlasování v obecních a senátních volbách, které proběhnou za 3 týdny. V Česku dnes začíná kampaň Ukliďme svět. Podzimní vlna trvá do neděle a zatím se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků ke zhruba 200 úklidových akcí. Dnešní plánovaný přelet letounu akrobatického týmu nad centrem Prahy se kvůli provozním a organizačním podmínkám odpoledne neuskuteční. V Liberci se dnes už na 20. ročníku Dne regionálních potravin představí nejenom ocenění výrobci, ale také nová bezobslužná prodejna. Na místě bude možné ochutnat i nakoupit produkci farmářů a výrobců potravin z celého libereckého kraje. Kostel svatého Jakuba v Brně bude ode dneška do neděle hostit audiovizuální show Cesta světla, která propojí gotické klenby kostela, světlo, hudbu a příběh vzniku vesmíru. Každý večer nabídne 3 12-minutové projekce. Pražská O2 Arena dnes a zítra zažije zápasy druhého kola kvalifikace Davisova poháru mezi tenisty Česka a Spojených států. Na místě může vše sledovat až 15 000 diváků. A dnes pokračuje hokejová extraliga, nabídne celkem 6 zápasů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé nám na Signál Rádiu dospívala Bryan Adams, za chvíli už Donna Summer, Madonna anebo Nick Kershaw.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Plzni nehoda komplikuje provoz na náměstí generála Píky a na dálnici D1 se mezi 191. a 196. kilometrem ve směru od Prahy na Brno vytvořila kolona, tak čekejte další zdržení a my přejeme šťastnou cestu.
2: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Páteční ráno trávíte se Signál rádiem. Zítra se veřejnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu otevře výstava korunovačních klenotů. K vidění tady bude vzácný soubor symbolů české státnosti a také výstava zároveň připomene 500 let od nástupu Habsburků na český trůn. Korunovační klenoty můžeme obdivovat až do státního svátku 28. září a vstup je zdarma. Tak si tenhle zážitek nenechte ujít a jinak další tipy, kam o víkendu vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Jedna z dnešních pranostik říká, na svatého Krištofa bývá už v noci zima. Něco na tom bude, protože dnes při polojasné nebo skoro jasné obloze ráno měříme mezi 7 až 12 stupni. No a další pranostika na dnešek říká, jaké počasí na Krištofa takové se udrží do konce měsíce. No, dneska bude většinou polojasno až oblačno, jenom na západě se mohou místy objevit slabé přehánky, navíc se bude k večeru vyjasňovat. A naměříme přes den 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 13. Takže jestli vyjde tahle pranostika, čeká nás do konce září celkem příjemné počasí. Já vám přeju krásný pátek a tohle už je na vlnách Signál rádia Madonna.
1: Signál rádio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už pět let.

0: pátek ráno na Signál rádiu Madonna, za chvíli Starson 45 a nebo Nick Kershaw, ale ještě míříme do Brna. Jihomoravská metropole připravila nové bydlení pro rodiny s handicapovanými dětmi a detaily k tomu přidá Luděk Savana Urbánek.
1: Po zdárné rekonstrukci se na Ptašínského ulici v Králově Poli otevírá 12 bytů. V těch bude město Brno poskytovat bydlení se sociálními službami, a to zejména pro rodiny s dítětem s postižením. Rekonstrukce bytového domu na Ptašínského je hotová. Byty mají nyní sloužit především seniorním rodičům handicapovaných osob. Brněnská primátorka Markéta Vaňková se nechala slyšet, že tímto projektem reaguje město na potřeby lidí, kteří i přes přibývající věk a zdravotní omezení nadále poskytují péči svým potomkům a zároveň sami začínají potřebovat pomoc při zabezpečení chodu domácnosti. Nově vzniklá možnost městského bydlení nabídne nejen střechu nad hlavou, ale také možnost využít i sociálních služeb, které budou na bytový dům napojeny. Zajišťovat tyto terénní a ambulantní služby bude Centrum sociálních služeb Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu, 8. hodina se blíží a s ní také dobrá zpráva, která nás dnes zavede na jedno obnovené místo.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Vydáme se do Vyškova. Tady totiž znovu otevřeli obnovenou zámeckou zahradu. Projektanti se nechali inspirovat některými dochovalými plány z 18. století a tak nedaleko centra města vznikla příjemná relaxační zóna plná zeleně, krásných cestiček pro procházky, ale nechybí tam ani moderní prvky, jako dětské a workoutové hřiště. K původním vzrostlým stromům přibylo 70 nových, především potom okrasných třešní a vznikla tady i řada květinových záhonů, které by měly kvést od jara do podzimu. Vyškov tak získal příjemné místo, kde mohou lidé trávit volný čas s rodinou a přáteli. Tak až si někdy uděláte výlet na Vyškovský zámek, určitě si zdejší zahradu projděte.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: 4 minuty před 8 hodinou nám na Signál Rádio zpíval Nick Kershaw, do studia dorazila opět Lucka, vítám tě tady.
1: Hezké ráno.
0: Já jsem před někými necelými 20 minutami lákal naše posluchače na výstavu korunovačních klenotů, ještě dneska tam mohou jít školy, od zítra už my úplně běžní smrtelníci, běžná veřejnost. Já jsem se byl na korunovačních klenotech podívat v loni, musím říct, že to je velký zážitek.
1: Neměl jsi takový ty tendence, jako že si to odneseš. On je takový lákavý.
0: To ne, naopak, ve mně to vzbuzuje ohromnou jako úctu. Mm-hmm. A vůbec mi nevadilo, že jsem si tam loni vystál nějaké asi 2,5 hodiny. Stálo to za to, takže doporučuji, kdo máte čas, tak vyražte od zítřka do Vladislavského salu na Pražském hradě. A mimochodem, kdybyste měli teď v nejbližších dnech cestu do New Yorku, tak se zastavte tady ve zdejším židovském muzeu, protože tam začala výstava s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu našeho. Takže tam jsou vidět vzácné středověké artefakty, takže i takhle ve světě ty naše vzácné relikvie putují a jsou vystavované.
1: No jo, tak ty nás lákáš, tak teď budeme přemýšlet, jestli Praha nebo New York, jo?
0: A nebo obojí.
1: Mimochodem, já jsem si uvědomila, když tě jako svádím k tomu, jako že by si to odnesl domů, ono je to takové lákavé, třpitivé.
0: Tak no to jste vy ženský strachy, všechno, co se blíží, tak potřebujete mít.
1: Tak jsem si uvědomila, že vlastně takhle se krade hlavně ve Francii, že za poslední dobu minimálně 3x.
0: No to je pravda.
1: Co ve zprávách? No tak pro studenty a seniory se příští rok další sleva na jízdem nechystá, i když sliby byly, sliby chyby.
0: Tak slibem nezadmoutíš.
1: A kdo získal cenu Thálie pro umělkyni do 33 let, to si řekneme a ještě přidáme navrch, který známý herec za celoživotní umělecké mistrovství dostal taky Thálii.
0: Poslouchejte nás dál, nejlepší osmdesátky, opět za chvíli Pet Shop Boys, Sabrina a nebo Bengals.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Na dálnici D1 se mezi 191. a 196. kilometrem ve směru od Prahy na Brno vytvořila kolona, čekejte delší zdržení. Bouralo se na silnici 121 u Milevska na Písecku, tady projedete s opatrností. A zdržení čekejte na Pražském okruhu, tady nehoda blokuje jeden pruh na 25. kilometru ve směru k dálnici D1. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 18. září, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké ráno. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5 let vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Cimický vinu dlouhodobě odmítá. Ministr zahraničí Petr Macinka bude dnes v Praze jednat se svým jordánským protějškem. Ministři podepíšou například memorandum o porozumění týkajících se politických konzultací. Pro studenty a seniory se příští rok zatím nezvýší sleva na jízdném. Zůstaly na současných 50%. Vláda přitom slibovala návrat 75% slevy od ledna 2027. V rozpočtu na ně ale podle ministra dopravy Ivana Bednárika nejsou peníze. Cenu Thálie pro umělkyni do 33 let předala herecká asociace Simoně Levandovské. Dalších 20 cen asociace slavnostně udělí 3. října v Národním divadle. Thálii za celoživotní umělecké mistrovství obdrží například dlouholetý herec pražského činoherního klubu Petr Nárožný.
0: Co se děje v regionu?
2: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je od dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici. Honza Navrátil, Říčany.
0: Sport.
1: Už zítra odpoledne můžeme přijít fandit na 5. mistrovství České republiky v atletice sportovců s Downovým syndromem, a to v parku Stromovka. Na start se přihlásilo více než 70 atletů a atletek z nejrůznějších konců republiky věkové kategorie. Vedle skoků do dálky a vrhu koulí bývají divácky nejpopulárnější sprinty a závody v chůzi na 1500 metrů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, především v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě objeví lokálně slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80. s Jirkou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, překročili jsme 8 hodinu a vám dál dělá společnost Signál Rádio. Za chvíli už bude řeč o víkendových dnech na to i o tom, jak se na tuhle velkolepou přehlídku pohodlně dostat. No a dnes naposledy budete moci v této hodině vyhrát doplněk stravy Kloubní výživu Gila Drink Extra. Před 9:30 si zavolejte na číslo 910 260 910. Stačí odpovědět správně na položenou otázku. Už teď vám držím palce, jsem Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeji vám hezký poslech Signál rádia a přicházím s jedním tipem na nadcházející víkend. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku se budou o víkendu konat dny NATO a dny vzdušních sil armády České republiky. Akce patří mezi návštěvnicky velmi atraktivní a tak České dráhy vypraví speciální vlaky z Prahy, Brna a Olomouce. Další detaily přidá mluvčí drah Vanda Rejnochová.
1: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Na dnech NATO bude poprvé v České republice k vidění letoun páté generace F-35 Lightning II. Na programu bude každý den řada akčních dynamických ukázek, představí se tady 75 kusů letecké techniky a také desítky pozemních vozidel z 18 států.
2: Největší hity 80. let vám na Signál rádiu

0: Na Signál rádiu jedeme v rytmu 80. Zpívala nám Sabrina. Máme 18. září a v roce 1947 bylo v pražském Klementinu v tento den bez jedné desetiny 30 stupňů. Takové hodnoty dnes nedosáhneme, ale i tak myslím bude celkem příjemně. Většinou bude polojasno až oblačno, jenom na západě se mohou místy objevit slabé přehánky. K večeru navíc bude oblačnosti ubývat a dnes naměříme 18 až 23 stupňů. Jestli vyrazíte někam nahoře, tam čekejte teploty kolem 13. A velmi podobně bude vypadat počasí i o nadcházejícím víkendu.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, za chvíli už bude zpívat Pavel Vítek a vy si mezi tím nachystejte telefony s číslem 910 260 910. Blíží se soutěž o doplněk stravy kloubní výživu Gela Drink Extra.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Premiér Babiš připustil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Také polský premiér Tusk varoval, že Rusko chystá útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu. Zpravodajské služby jsou proto v nejvyšší pohotovosti. Pohonné hmoty jsou před dalším víkendem opět o něco dražší. Růst cen ale zpomalil. Za benzín si připlatíme navíc jenom o několik haléřů. O necelý padesátník průměrně podražila nafta. Česká vláda se zatím nechystá zavádět regulace, dokud by ceny u nás nestouply výrazněji než ceny paliv v okolních zemích. Analytici čekají překročení 50-korunové hranice v řádu několika dnů. V německém Mnichově zítra začne 191. ročník Oktoberfestu. Akce se konala od roku 1810 původně v říjnu, proto se také jmenuje Oktoberfest. Časem ale organizátoři jeho konání kvůli teplejšímu počasí přesunuli na září, název ale ponechali. Návštěvníci se musí připravit na vyšší ceny. Tuplák letos vyjde v přepočtu na 360 korun. Akce potrvá do 4. října. A úvodní kolo Evropské ligy se fotbalistům nevydařil. Na domácí půdě podlehli belgickému Unionu 0-3. Západočeši byli v posledních 5 soutěžních utkáních úspěšní pouze jednou a nedaří se jim ani pod novým trenérem Radoslavem Kováčem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné Signál Rádio a máme tady poslední zářivou soutěž o 3měsíční kůru kloubní výživy doplňku stravy Geladrink Extra. Po celém týdnu soutěžení o tuto kloubní výživu v prášku s pomerančovou příchutí, kterou stačí jenom vysypat do vody a vypít, víte, že kolagen je důležitým materiálem pro silné klouby. Na stránkách www.orlink.cz najdete nejenom doplněk stravy Geladrink, vhodně poskládané kůry, ale i spoustu dalších doplňků stravy, například takové, které mohou přispívat ke zdraví cév, kostí, nervů, k udržení normální hladiny cholesterolu nebo dokonce vyživovat pleť zevnitř, omladit jí a eliminovat množství vrásek. A pokud máte doma psy, kočky nebo koně, tak i pro ně je možné objednat doplňkové krmivo s vysokým obsahem bioaktivních kolagenních peptidů. Pokud byste potřebovali poradit, je zde i bezplatná poradna anebo bezplatná telefonní linka 800 108 999. Na webu si můžete Geladrink nebo jiné doplňky stravy s kolagenními peptidy objednat a využít dopravu zdarma. A jaká je poslední soutěžní otázka tohoto týdne? Ptám se, všechny potřebné informace najdete na webu za a www.doplňkystravygeladrink.cz, za b www.orlink.cz a nebo za c www.kloubnivyživa.cz. Soutěžní otázka zazněla a číslo 910 260 910 je volné pro všechny, kdo by chtěli zkusit odpovědět.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: No a vypadá to, že do našeho studia se někdo dovolal. Tady je Jirka, Signál Rádio, dobré ráno. Haló, haló.
2: No, dobrý den.
0: Kdo pak halo, je na telefonu?
2: Jirka.
0: Jiří, takže jsme dva Jirkové, dobré ráno. Tak Jirko, chcete zopakovat o soutěžní otázku nebo budete rovnou odpovídat?
2: No, chci zopakovat.
0: Tak dobře, tak já se ptám. Všechny potřebné informace najdete na webu za a www.doplňkystravygeladrink.cz, za b www.orlink.cz a nebo za c www.kloubnivyživa.cz.
2: Já bych řekl za b.
0: Je to tak, správná adresa, kde se dá všechno objednat, je www.orlink.cz. To znamená, Jirko, že získáváte Geladrink Extra na 3 měsíce užívání. Máte z toho radost?
2: Mám z toho radost.
0: Vy osobně máte nějaké problémy s klouby?
2: Já ani ne, ale potřeba by to pro svýho taťku.
0: No jasně, takže tam už asi možná řeší trošku věk, opotřebení věkem, je to tak?
2: Přesně tak.
0: Výborně. Tak jo, moc gratuluju, ještě nezavěšujte na slyšenou.
2: Děkuju.
0: Tak Jirka pro dnešek vyhrál poslední Geladrinky, co jsem tady měl, ty už jsou rozdané, ale už teď na našem webu signalradio.cz zjistíte, jaká soutěž vás čeká příští týden. Opět se vám postaráme o jeden koncertní zážitek.

0: Na Signál Rádio jsme si dali trochu Italo Disca, Fancy a Slice Me Nice. Máme 8:30, za chvíli už Opus, skupina Buggles a nebo YouTube.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Dvě osobní auta máme v sobě na silnici 46 u Bělkovic na Olomoucku. Dva kamiony se nám srazily na D1 na 166. kilometru ve směru z Prahy na Brno a nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu na 25. kilometru ve směru v D1. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Sportovní víkend nabídne jak fotbal, tak hokej a s pozvánkou na fotbalovou šanceligu i hokejovou tip Sport Extraligu přichází náš sporťák Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu. Ze sportu.
2: Ve fotbalové lize se 4 zápasy odehrají v sobotu a 4 v neděli. V sobotu v 15 hodin hostí Mladá Boleslav Zbrojovku Brno. Další brněnský celek Artis hraje doma s Libercem a Pardubice s Bohemkou. V 18 hodin začne utkání mezi Slováckem a Baníkem Ostrava. V neděli už ve 13 hodin přivítá Hradec Králové Teplice. Od 15 hodin hraje Sparta v Olomouci a Zlín se představí v Jablonci. Jako poslední půjde do akce v 18 hodin ve šlágru kola Slavia proti Plzni. Hokejová extraliga nejprve nabídne sobotní předehrávku mezi Třincem a Plzní. V neděli od 16 hodin hraje Liberec s Kladnem. Další 4 zápasy začnou v 17 hodin. Brno vyzve Hradec Králové, Pardubice Karlovy Vary, České Budějovice Olomouc a Vítkovice přivítají Litvínov.
1: Signály ze sportu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, za chvíli už bude zpívat Pavel Vítek a vy si mezi tím nachystejte telefony s číslem 910 260 910. Blíží se soutěž o doplněk stravy kloubní výživu Gela Drink Extra.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál rádiu hrajeme už 5 let.

0: Páteční ráno na Signál rádiu pěkně roztleskali Opus, dál už se těšte na Buggles a nebo kapelu U2, a protože je před námi víkend, tak nás kolega Honza Navrátil pozve do Prahy na pár zajímavých akcí.
1: Hezký den, svou tour po víkendových akcích začneme v kanalizaci. V sobotu i v neděli se totiž veřejnosti otevře unikátní kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí. Komentované prohlídky se krom víkendu konají také v úterý 22. září. Pro příznivce historie mám pozvánku na rekonstrukci bitvy na Bílé hoře. Událost z roku 1620, včetně představení finále bitvy, proběhne v sobotu i v neděli na Bělohorské pláni na Vypichu. Pokud máte chuť na burčák, tak ten z Vinohradu na Grébovce si můžete dát na Vinobraní na Grébovce. To probíhá dnes na náměstí Míru a v parku pak vyvrcholí zítra. Nesmím zapomenout pozvat vás také na Pražský hrad, který od zítřka vystavuje korunovační klenoty, a pro příznivce tenisu přidávám také pozvánku do O2 arény na utkání Davis Cupu mezi Českem a Spojenými státy. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Milovníci filmů by se měli těšit na nadcházející víkend. Tuto sobotu a neděli se totiž po celé republice konají první kinodny. Cílem je nabídnout filmy všem zájemcům za rozumné vstupné. V tomto případě půjde o jednotnou částku 100 korun a do prvních

0: Celé 4 minuty před 9 hodinou nám závěru dnešního pátečního rána na Signál Rádio zpívala Vanessa Paradis, se mnou vše ve studiu opět Lucka Synková.
1: Hezký den.
0: Taky taková Vanessa. Já doufám, že se nám podařilo všechny naše posluchače probudit do posledního pracovního dne tohoto týdne, ale co bys řekla tomu, kdyby ti mohl vydělávat spánek?
1: No, teď přemýšlím, protože poslední dobou ho nemám úplně kvalitní, spím málo, spím špatně, vstávám brzy, že, Jiříku?
0: No tak to na nějaký výdělky zapomeň, protože ano. V Japonsku se teďko chystá soutěž, kde právě půjde o spánek a vyhraje ten, kdo během 90 minut dokáže co nejlépe odpočívat. Budou ho u toho samozřejmě sledovat senzory a ty, které prokáží prostě největší odpočinek, nejlepší spánek, tak ten vyhraje. Nejúspěšnější účastník si takhle přijde v přepočtu asi na 270 tisíc korun. Za 90 minut, hele, kdo
1: tak
0: by to nebral?
1: Jdu si nechat napsat prášky na spaní, abych to vyhrála.
0: Než usneš, tak ještě zprávy, prosím
1: a
0: tě.
1: A hodně teda silný. Tak mimochodem u léku zůstáváme, protože tady se chystá největší změna pravidel za posledních 20 let, tak to probereme všechno. No a dnes naposledy můžeme astronautu Svobodovi.
0: To není kdo příbuzný, není.
1: Proto tak zdůraznuju. Navrhnout, které předměty by měl vzít sebou do vesmíru. Co by mu jako třeba navrhnul, nebo co bys mu řekl, aby si vzal?
0: Tak já vím, že už tam byl krteček. Mm. Tak ještě Bob a Bobek?
1: Víl a Málka.
0: No.
1: Maková panenka. Je, a nevím, proč jsme skončili těch večerníčků.
0: Pojďme k 80. příští hodině. Michael Sembello, Kylie Minogue, anebo Paul Young.
2: Signál Rádio doprava.
0: Brno, ulice Bohunická, tady vás drží nehoda dvou osobáků. Na dálnici D1 se na 206. kilometru ve směru na Prahu vytvořila asi 2-kilometrová kolona, ve které se zdržíte, a porouchaný kamion zdržuje provoz na pražském okruhu na 25. kilometru ve směru od Ruzyně k dálnici D5. Tak vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný páteční den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. U léku se chystá největší změna pravidel za posledních 20 let. Nová evropská legislativa může u vybraných léčiv umožnit nahradit papírové příbalové letáky digitální verzí. Pacient ale bude mít dál právo získat leták zdarma v papírové podobě. Dnešek je posledním dnem, kdy mohou lidé navrhovat předměty pro českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici, které by sebou mohl do vesmíru vzít astronaut Aleš Svoboda. V Rakousku se setkají předsedové parlamentu ve slavkovském formátu neformálního uskupení Česka, Slovenska a Rakouska. Letošního jednání se zúčastní i zástupci Itálie. Za Česko se zúčastní předseda sněmovny Tomio Okamura. Ruské volby do státní dumy začínají dnes a potrvají do neděle. Podle analytika Pavla Havlíčka z Asociace pro mezinárodní otázky mají především potvrdit legitimitu režimu prezidenta Vladimira Putina. Zároveň mohou ukázat, jakou podporu má Kreml a ruský režim. Rusové žijící v Česku mohou hlasovat pouze v neděli.
0: Co se děje v regionu?
2: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích. Rozhlédnout se, sundat sluchátka a nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga dnes nabídne 6 zápasů. Pozve na ně náš sporták Petr Plintovič.
3: Jako první se začne hrát v Třinci, kde domácí oceláři hostí od 17 hodin Kometu Brno. V 17.30 vyjede na let Mladá Boleslav s Karlovými Vary a Litvínov s Pardubicemi. Tři duely druhého kola začnou v 18 hodin. Kladno přivítá Spartu, Hradec Králové, České Budějovice a Olomouc Plzeň.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude polojasný až oblačný, především v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě objeví lokálně slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na Signál Rádio v rytmu 80 s Jirkou.
0: Signál Rádio.
4: Máme krátce po 9. hodině, ráno jsme nechali za sebou a právě startuje dopolední vysílání Signál Rádia. S vámi je dál Jirka Svoboda, už za několik minut společně založíme jednu pásku do Magreťáku a třeba vám tím připomeneme hit, který jste si taky kdysi nahrávali. No a mimo jiné prozradím, jakou soutěž pro vás chystáme na příští týden, tak přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádu nám právě dospívala Kylie Minogue a už tady mám nachystanou jednu magnetofonovou pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes si zahrajeme Paula Younga a jeho krásnou píseň Love of the Common People. Možná vás překvapí, že tahle skladba vůbec není původně z 80. Originál totiž vznikl už v roce 1967, pak ji zkoušeli zpívat další interpreti, ale bez většího úspěchu. No a nakonec přišel rok 1983 a verze od Paula Younga. V Británii z toho bylo druhé místo a dařilo se jí i v dalších zemích. Tak si pojďme připomenout. Tady je Paul Young, Love of the Common People.
1: Magneťák Signál Rádia. A nep, co jsme si nahrávali na pás.

0: Ladíte vysílání Signál rádia, vím, že se těšíte na víkend, ale třeba vám dám důvod, proč se těšit i na další pracovní týden. Od pondělí do pátku znovu budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, kde vás od výhry dělí jedno jediné správné slovo a tentokrát můžete získat vždy po dvou stupenkách na listopadový koncert legendární slovenské skupiny Vidiek, která si přizvala i brněnskou skupinu Mucha a ještě vám k tomu dáme i jejich CDčko. Dva dárky za jedno slovo, to je nabídka na příští týden, tak si to nenechte ujít a už teď zjistíte více na našem webu signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádia.

0: Dopoledne na Signál Rádu pokračuje se skupinou Erasure a už se tady chystá Michal David nebo Blue System, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák vezme do Hrusic za kocourem Mikešem.
1: Josef Lada byl malíř a kreslíř samouk, který vstoupil do dětských duší mnoha generací. Jeho první karikatury se objevily v časopisech už v roce 1909. Jeho tvorba tehdy zesměšňovala namyšlené Německo. Po rozpadu Rakouska-Uherska dal fantazijní duši dobrému vojáku Švejkovi. Díky panu Ladovi si dodnes představujeme, že Vánoce musí být na sněhu a ledu, protože když vzpomínal na svoje dětství, tak bylo krátké období tuhých zim. Nedaleko Prahy u Mnichovic, kam kocour Mikeš chodil na trh, jsou Hrusice, kde se pan Lada téměř před 140 lety narodil a má tu muzeum. Objekt i zahrada prošly kompletní rekonstrukcí. Včera byl slavnostně znovu otevřen. Zcela novou podobu dostala expozice, která propojuje historický odkaz s moderními interaktivními prvky. V rámci prohlídky budou mít návštěvníci kromě jiného také možnost poslechnout si z dochovaného záznamu telefonu autentický hlas Josefa Lady z 50. let minulého století. Z Hrusic zdraví Luboš Dvořák.

0: 4 minuty před 10. hodinou na Signál Rádio skupina Rockset. Už máme připravené další zprávy. Po nich opět to nejlepší z 80. let. A háči Jason Donovan a nebo Cutting Crew.
1: Signál Rádio doprava.
0: Brno, ulice Žilková, tady auto skončilo po nehodě mimo komunikaci a porouchané auto zdržuje provoz na dálnici D2 na 33. kilometru ve směru na Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký zářijový den je 10 a zprávy pro vás připravila Lucie Sinková. O víkendu se na letišti v Mošnově konají dny NATO a pořadatelé očekávají 10 000 návštěvníků. Policie proto varuje před kolonami a doporučuje využít veřejnou dopravu. Vyjedou i mimořádné vlaky z Prahy, Brna, Olomouce a posílené spoje z Ostravy a okolí. Speciální autobusy pojedou například z Frýdku Místku, Nového Jičína nebo Kopřivnice. Vstup na akci je zdarma. Policisté pátrají po 14-leté dívce z Českých Budějovic, která ve středu večer odešla z domova. Matce se ještě ozvala z cizího telefonního čísla, potom se ale odmlčela. Dívka měla na sobě bílé triko a tepláky, černou bundu, bílé botasky a malou černou kabelku. Policie žádá případné svědky, aby volali na linku 158. Ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s 18 ministry vnitra dalších zemí EU. Schůzky se zúčastní i komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner.
0: Co se děje v regionu?
2: Soutěžit na návrh výstavby v okolí stanice metra nádraží Holešovice, kterou vypsal dopravní podnik společně s developery, uspěli architekti z brněnského studia Chybík a Krištof. Soutěže se na výzvu pořadatelů zúčastnilo 8 týmů, následně jich 5 postoupilo do dalšího hodnocení. Všechny soutěžní návrhy si lidé budou moci prohlédnout od 5. října na výstavě na radnici Prahy 7 v ulici U Průhonu. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových Sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. Západočeši vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání a přestává se jim dařit už i pod novým trenérem Radoslavem Kováčem, který na konci srpna nahradil odvolaného Martina Hyského. Kováč po utkání řekl.
3: Nás přehrál manšaft, který byl ve všech aspektech lepší. Určitě co jako nejdůležitější je vypíchnout, tak určitě intenzita té hry, kterou měli. To je vlastně před finální fází, kde jsme to vlastně chtěli hrát daleko víc za ně a vlastně dostali jsme góly, který samozřejmě nevím úplně co na to říct, ale jako jsou hrozně laciný.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je polojasný až oblačný, především v Čechách, přechodně i sem tam zataženo. Během dne se na severozápadě a západě objeví slabý déšť nebo přehánky, hlavně na horách. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Na signálu 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Také po 10. hodině ladíte páteční vysílání Signál Rádia. Dnes je 18. září a v roce 2008 to byl den, kdy se skupina Village People dočkala své vlastní hvězdy na hollywoodském chodníku slávy v Los Angeles. A když zůstanete naladěni, dozvíte se od nás i další zajímavosti z hudební historie. Jsme Signál Rádio, jsem Jirka Svoboda a všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Páteční dopoledne trávíte se Signál rádiem, také 18. den měsíce září se několika událostmi zapsal do hudební historie. Pár zajímavých nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: První vzpomínku věnujeme Jimu Hendrixovi. 18. září 1970 přišel svět o tohoto fenomenálního amerického kytaristu, když byl v pouhých 27 nalezen mrtvý ve svém sklepě. Užil 9 pilulek extrémně silných antipsychotik Vesparax, které spolu s alkoholem bohužel způsobily fatální kombinaci.

Jako druhý si dáme Polibek. Před 43 lety se členové kapely Kiss vůbec poprvé objevili na veřejnosti bez jejich ikonického make-upu. Na obrazovkách hudební stanice MTV tak propagovali nové album a single Lick It Up.

Začali jsme smutně, tak nakonec něco veselějšího. Důvod je ten, že 18. zářijový den roku 2012 se Aničce Lennoxovi z Eurythmics potvrdilo do třetice všeho dobrého. Její vdavky s pořadovým číslem 3 jsou Vypadá to posledními. S londýnským lékařem Mitchem Besserenem jsou spolu dodnes.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Je tady pátek, konečně závěr pracovního týdne. Jestli jste ho měli náročný, tak si zapněte naše večerní vysílání a zkuste relaxovat u pořadu The Power of Love. Od 9 večer až do 2 do rána vám budeme hrát 5 hodin ty nejkrásnější balady 80. let. Myslím, že to bude velmi příjemný vstup do nadcházejícího víkendu.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Představat Michaela Jacksona a jeho Billie Jean, to už asi nemusíme, zvlášť tady u nás na Signál rádiu. Ve 10:45 už je se mnou ve studiu Lukáš Bláha, toho představím, ahoj Luky.
1: Ahoj, jsem připraven.
0: Jsi připraven. Mimochodem, když už právě teď dozněl Michael, tak já jsem na Instagramu narazil na chlapíka, který do sebe míchá hity slavných hvězd. A velmi mě zaujalo právě jeho spojení Michaela Jacksona a skupiny Queen. Teď to přímo z toho Instagramu pustím. Black or White.
1: To je jako
0: I want to break free.
1: A jde mashup.
0: Jako, a jde to skvěle do sebe.
1: Tak to vidíte, pořád se dá něco vymyslet.
0: Jo, tohle bych mohl poslouchat, já tady už jsem si to poslouchal 10x, 20x. A líbí se mi to. Black or White a I want to break free.
1: To se fakt strašně hodí.
0: Jo, ladí to spolu.
1: A Michael se tam ozve taky, ne?
0: Michael ne, jenom ne. Je tam ta kytarová linka. Jasně. Takže touhle zajímavostí se s váma pro dnešek loučím. Užijte si nadcházející víkend, buďte taky s Lukášem, dál si užívejte 80ky na Signál rádiu a v pondělí v 6 ráno se na vás budu těšit. Teď už posílám Bonnie Tyler, tak ahoj.

0: Vy nejste sami, je s vámi signál a s celou jedenáctou, tedy za 4 minuty pro vás bude mít aktuální zprávy, které připravila Lucka Sinková a i v příští hodině ty největší osmdesátkové pecky od Bonnie M, UB40 nebo Joe Cockera.
1: Signál rádio doprava.
0: A jaká je situace v provozu? Nehodu máme v Ostravě Vítkovicích, Lidická ulice, kde se potkala dvě osobní auta. Tím pádem tam vzniká silný provoz na D1 168. kilometr ve směru hlavní město. Tam buďte opatrní kvůli odstavenému osobnímu vozidlu a ještě buďte obezřetní na D7 66. kilometr ve směru Chomutov, kde na vozovce leží trubka. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 18. září, pátek, hezký den přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes dopoledne na Pražském hradě přivítali jordánský královský pár. Král Abdaláh II. A královna Rania tak zahájili oficiální návštěvu Česka. Panovník bude vedle Pavla jednat i s premiérem Andrejem Babišem. Mezi tématy schůzek má být aktuální situace na Blízkém východě, ale i možnosti další hospodářské a obranné spolupráce. Abdaláh II. Navštívil naši republiku už v letech 2004 a 2009. Nejpozději dnes se budou muset sejít k prvnímu zasedání okrskové volební komise, které budou dohlížet na hlasování v říjnových obecních a senátních volbách. El Niño v Tichém oceánu dál zesiluje a letošní vývoj je podle vědců v několika ohledech neobvyklý. Teplota vody v klíčové oblasti oceánu byla v srpnu téměř o 2 stupně vyšší než obvykle. Jev navíc přichází do výrazně teplejšího světa než při předchozích silných epizodách. To může zesílit jeho dopady od sucha a požárů až po vydatné srážky a povodně v různých částech planety.
0: Co se děje v regionu?
2: Na pražském Zlíčíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba u křížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát. První vozy by v parkovacím domě mohly zaparkovat za 18 měsíců. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Hokejový útočník David Pastrňák z Bostonu má za sebou povedené léto a těší se na novou sezónu NHL. Rád by v ní navýšil počet nastřílených gólů. Touží ale především po týmovém úspěchu, aby měl další šanci získat kýžený Stanley Cup. Uvedl to v rozhovoru pro zámořská média po startu přípravného kempu Bruins.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude převážně oblačno. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou i přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Bláhou.
0: Signál Rádio.
3: Je to tak, já vás moc zdravím, speciálně pak všechny Krištofy mající svátek a vzhledem k tomuto jménu bych dnes byl za volantem. Raději ještě o něco opatrnější. My se v příštích okamžicích nevydáme na silnice, ale do divadla. To je, myslím, před víkendem ideální plán. Krásné páteční dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.
4: Don't change my heart, 'cause you don't care.

0: Dopolední signál je to, co slyšíte, a naopak, pokud jste chtěli někdy vidět, co se děje za oponou divadla, když se zrovna nehraje představení, pak pro vás máme skvělý tip. Už zítra se totiž můžete podívat do pražského Švandova divadla na místa, kam se běžný divák jen tak nedostane. Víc prozradí Lucka Sinková.
1: Švandovo divadlo na pražském Smíchově otevře své dveře veřejnosti. Čekají vás komentované prohlídky divadla i zákulisí. Seznámíte se s jeho 145 letou historií a také uvidíte i nějakou pěknou ukázku z představení. Připravené jsou dokonce soutěže, výhodnější vstupenky nebo stánek s divadelními suvenýry. A nahlédnout můžete i do kreativního centra Peškovka. Takže den otevřených dveří 19. září, který potrvá od 10 dopoledne do 7 večer. A vstup je samozřejmě zdarma.
0: Takže jestli chcete nahlédnout pod pokličku divadla, pak si během zítřka neváhejte udělat čas na návštěvu toho Švandova v Praze na Smíchově. Wow.

0: Krásný čas 11.23, jste se Signál rádiem a 18. září, které vykukuje v kalendáři, má taky své dva národní dny. Za prvé cheeseburgeru, tak na ten bych se k dnešnímu obědu dlouho nenechal přemlouvat, a zároveň máme národní den první lásky. Ty jste možná prožívali i při muzice Ivety Bartošové, tak si ji za chvilku dáme z našeho 80kového playlistu. K tomu navrh Annie Lennox a nezapomeňte, že jen samé romantické hity vám budeme jako každý pátek servírovat i dnes úderem 21. hodiny ve speciálu The Power of Love. Teď ale stále hezké ještě dopoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které

Páteční dopolední signál si dáváte a dejte si ho i za 20 minut, kdy se od nás ve zprávách dozvíte, jaké fotbalisty označil nový španělský kouč české reprezentace ve své premiérové nominaci. Do národního mužstva se mimo jiné vrací bývalý Spartan Michal Sáček.

0: požehnaný Elton John na své tru signálu dostal téměř ke 12. hodině. Za 4 minuty je tu. S poledními zprávami se proto ve dveřích studia už objevila Lucka Sinková a po nich se těšte na Roy Orbisona, Dianu Ross nebo Tinu Turner, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: Míříme na silnice, máme nehodu a určitě se zdržením počítejte v Praze na Hořejším nábřeží, kde je neprůjezdný pravý pruh. Havaroval tam autobus do stromu. V metropoli máme bouračku i na nájezdu z Davidského tunelu směr Patočkova a do třetice hlavní město v Zavadilově se potkalo osobní vozidlo s dodávkou. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pravé poledne, hezký páteční den přeje Lucie Sinková. Jan Cimický půjde do vězení. Pražský městský soud dnes zamítl jeho odvolání a potvrdil mu 5letý trest za 35 případů vydírání a 4 případy sexuálního násilí. Verdikt je pravomocný. Cimický má navíc na 10 let zakázaný výkon lékařské činnosti. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Andreje Babiše o české justici. Babiš na předvolebním mítinku mluvil o mafii, která vás zavře na objednávku, a řekl, že někteří soudci rozhodují bez důkazů. Unie ho vyzvala, aby svá závažná tvrzení doložil nebo aby se jich zdržel. Dnešek je posledním dnem, kdy lidé mohou navrhovat předměty pro českou misi na Mezinárodní kosmickou stanici, které by sebou mohl do vesmíru vzít astronaut Aleš Svoboda. Norští rybáři během letošní velrybářské sezóny ulovili 418 plejtváků malých. Informují o tom světové agentury s tím, že tak nenaplnili kvótu povolující zabití 1641 kusů těchto kytovců.
0: Co se děje v regionu?
2: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je ode dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici. Honza Navrátil, Říčany.
0: Sport.
1: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do první nominace 3 nováčky: Lukáše Ambrose, Romana Macka a překvapivě Matěje Radostu. V 26členném výběru chybí Patrik Schick, který ukončil reprezentační kariéru, i německý útočník Nadery. O jehož nominaci se spekulovalo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během dne bude převážně oblačno. V severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou i přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na Signál Rádio 80 s Lukášem Bláhou.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Já vám 2 minuty po 12. přeju pohodové páteční už odpoledne s datem 18. září. No a ze zmíněné muziky, která vznikla v té správné dekádě, nebude chybět ani Brian May, kytarista Queenu, protože vám povím, co nového prohlásil o současné hudbě. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte ten správný páteční odpolední signál, ve kterém dozněl velký solový hit Briana Maye, a to mi přišlo vhod, protože se ke mně dostal přepis jeho nedávného rozhovoru pro britskou rozhlasovou stanici Absolute Radio, a v něm kytarista Queenu přiznal, že zásadně přehodnotil svůj pohled na rychlý rozvoj umělé inteligence. Dříve považoval její nástup za stejně nevyhnutelný, jako byla kdysi průmyslová revoluce, dnes už se ovšem na situaci dívá jinak. Podle něj je nutné rozsah této technologie omezit, protože nezbytná datová centra spotřebovávají obrovské množství energie a vody, ničí krajinu a poškozují životní prostředí. Zároveň připustil, že kapela vážně zvažovala vlastní show ve stylu ABBA Voyage, kde by si tak vlastně mohli svým způsobem znovu zahrát vedle Freddieho Mercuryho. Její realizaci ale komplikuje právě nutnost rozsáhlého využití AI. To Diana Ross vystoupila během letošního léta poprvé v Česku, pěkně jako za starých časů naživo, a byl to prý nevídaný zážitek. Příjemný poslech.

0: 4 minuty před půl jednou je s vámi Signál Radio, za námi anglická skupina Human League Trio, které do současnosti tvoří i zpěvačka John Cattrall a to je právě dnes 64 let. Zmiňuji to z toho důvodu, že za rok tak dosáhne věku, o kterém bych rád pohovořil, protože vůbec poprvé v historii je na světě více lidí nad 65 let než dětí mladších 5 let. Za změnou stojí především klesající porodnost a prodlužující se délka života. No tak ať už je vám kolik je, tak za chvilku pro vás budeme mít hlavně muziku z 80. OMD anebo Ultravox. Dobré odpoledne.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: odpoledního signálu OMD, jejich Made of Orleans. No a z tohoto francouzského města teď pojďme do jednoho českého, konkrétně do Brna, protože to připravilo nové bydlení pro rodiny s handicapem. Víc už nám může říct jediný člověk, a to náš tamní kolega Luděk Savana Urbány.
1: Po zdárné rekonstrukci se na Ptašínského ulici v Králově Poli otevírá 12 bytů. V těch bude město Brno poskytovat bydlení se sociálními službami, a to zejména pro rodiny s dítětem s postižením. Rekonstrukce bytového domu na Ptašínského je hotová. Byty mají nyní sloužit především seniorním rodičům handicapovaných osob. Brněnská primátorka Markéta Vaňková se nechala slyšet, že tímto projektem reaguje město na potřeby lidí, kteří i přes přibývající věk a zdravotní omezení nadále poskytují péči svým potomkům a zároveň sami začínají potřebovat pomoc při zabezpečení chodu domácnosti. Nově vzniklá možnost městského bydlení nabídne nejen střechu nad hlavou, ale také možnost využít i sociálních služeb, které budou na bytový dům napojeny. Zajišťovat tyto terénní a ambulantní služby bude Centrum sociálních služeb Brno. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

pátečním odpoledním vysílání signálu jsme se díky Česné Hoxovi přenesli až málem ke 13. hodině za necelé 2 minuty odbije. Dáme si tedy čerstvé zprávy, které pro vás má Lucka Sinková.

0: No a dál si dáme opět to nejlepší, co přinesly 80. Pet Shop Boys, Vangelis nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu máme v Praze na Štěrboholské spojce směr Barrandov. Dvě osobní vozidla se tam potkala a zůstává neprojezdný levý pruh. Bouračku máme i v Brně, tam zpozorněte, kvůli srážce v ulici Veveří osobní auto porazilo chodce. A ještě Brno ještě jednou, Žabovřeská ulice, zde havaroval motocykl. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pátek 18. září. Další zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké odpoledne. Podle nového průzkumu má prezident Petr Pavel výraznou podporu pro případnou obhajobu mandátu. Průzkum ale zároveň ukazuje, že část veřejnosti jeho další kandidaturu odmítá. Pavel zatím svou účast ve volbách v roce 2028 definitivně nepotvrdil. Slovenský premiér Robert Fico na poslední chvíli zrušil cestu na Ukrajinu, kde se měl zúčastnit třídenního summitu takzvané Karpatské osmičky. Podle médií cestu odřekl kvůli nemoci. Připomeňme, že Fico měl dnes v ukrajinském Bukovelu jednat se zástupci Ukrajiny, Polska, Česka, Maďarska a dalších zemí regionu. V Německu se budou v neděli konat dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merce. Více k tomu říká zpravodaj v Německu Jaromír Mrhal.
2: Ve východoněmecké spolkové zemi Mecklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří strana Alternativa pro Německo a sociální demokracie. Alternativa pro Německo přitom už před dvěma týdny vyhrála s rekordním ziskem volby v Sasku-Anhaltsku. V hlavním městě Berlíně podle průzkumu zvítězí postkomunistická strana Levice.
1: Volební místnosti se v Mecklenbursku-Předním Pomořansku i v Berlíně otevřou v neděli v 8 hodin ráno a uzavřou v 18 hodin.
0: Co se děje v regionu?
3: Návštěvníci a obyvatelé Prahy dnes v centru města letouny britské akrobatické skupiny královského letectva Red Arrows neuvidí. Slavné červené letouny měly proletět krátce po 14. hodině nad Vltavou a nad Karlovým mostem. Z provozních a technických důvodů ale letouny nad Prahou neproletí. Armáda České republiky ale vzkazuje, že jejich návštěva na víkendových dnech NATO v Ostravě stále platí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa v silničních bězích, které se uskuteční o víkendu v Kodani, bude z českých atletů závodit jen Kristýna Sasínek-Meky na míli. Nominační kritéria ještě splnila 9. maratonkyně srpnového mistrovství Evropy v Birminghamu Tereza Hrochová. Ta se ale účasti vzdala. Dodejme, že přihlášených je 57 atletek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno, i když sem tam se objeví sluníčko a v severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia. Na signálu 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
4: Ano, je mi ctí být dál ve vašich uších a pokud jste neslyšeli naše dnešní ranní vysílání, pak jste se nedozvěděli, co je takzvaný kinoden. Ovšem nebojte, brzy si to zopakujeme, ať se vám stále skvěle posloucháme i v pátek odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte odpolední signál, ale na pár okamžiků ještě zařadíme zpátečku do dnešního rána.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Kolega Jirka Svoboda zjišťoval, proč se milovníci filmu mají těšit na nadcházející víkend. Důvod je ten, že tuto sobotu a neděli se po celé republice konají první kinodny a tady jsou detaily.
2: Cílem je nabídnout filmy všem zájemcům za rozumné vstupné. V tomto případě půjde o jednotnou částku 100 korun a do prvních celorepublikových kinodní se zapojí 192 kin ve 141 městech. Návštěvníci tak budou moci dohromady obsadit přes 87 tisíc sedadel. K vidění bude přes 20 filmů, některé bude možné vidět v premiéře nebo předpremiéře. K vidění budou ale i starší tituly, které byly v minulých letech divácky velmi úspěšné. V nabídce budou prakticky všechny žánry, včetně filmů pro děti. Více jak dohledání na webu kinodny.cz.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: 3 minuty chybí do půl druhé na Signál Rádio Olympik 8. den a co se týče následujících dní, počínaje pondělkem, tak pro vás budeme mít takové dva v jednom, jelikož legendární slovenská parta Viděk se po dvou letech znovu vrací do Prahy a my mezi vás rozdáme hromadu vstupenek. Navíc jim tam budou sekundovat docela neobvyklí hosté, a to brněnská kapela Mucha. No a aby toho nebylo málo, tak v příštím a přes příštím týdnu k tomu vždycky v ranním vysílání přidáme i CDčko. Další podrobnosti najdete na našem webu signalradio.cz a co se týče příštích chvil, tak 80-kový Chris Norman, Pointer Sisters a nebo hitovka z Magneťáku.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte se s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Pěkné páteční odpoledne ze Signálu a po silné romantice Krise Normana teď výrazně hrábneme do strun kytar v Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pustíme si totiž song od britské punkrockové kapely Clash, ten se stal hitem až na podruhé a to díky tomu, že ho jedna nejmenovaná firma od L vyrábějící džíny zařadila do své televizní reklamy. Z písně, která vyšla v roce 1982, téměř bez povšimnutí, se tak o skoro 10 let později na začátku 90. stalo velmi nečekané číslo 1 singlové chart Doma na ostrovech. A zabodovala následně po celém světě. Should I stay, should I go?
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Obrovský filmový hit od Vet na signálu. 3 minuty schází do okamžiku, kdy bude na hodinách 14. Dáme si tedy nejnovější zprávy v podání Lucky Sinkové a dál zazní Umberto Tozzi, Alphaville nebo Jezu. Zkrátka ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A na silnicích máme teď hlášenou nehodu v Praze. V Patočkově ulici se potkalo osobní vozidlo, autobus a ještě navrch nákladní vozidlo. Zůstává tam neprůjezdný levý pruh, tak v těchto místech určitě zpomalte. Další bouračka komplikuje provoz v Brně, v Bauerově ulici, kde se střetlo osobní vozidlo s motocyklem. A ještě počítejte se zdržením na silnici číslo 13 v Chomutově, 50. kilometr tedy ve směru Karlovy Vary. A tady probíhá vyšetřování havárky dodávky s osobním vozidlem. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne přeje za Signál Rádia Lucie Sinková. Ministerstvo školství navrhuje zvýšit odměnu předsedům zkušebních komisí pro závěrečné a maturitní zkoušky a také pro absolutoria. Odměna by měla nově činit 170% minimální hodinové mzdy. Stejné zvýšení se má týkat i zkušebního maturitního komisaře. Na Slapské přehradě výrazně klesla hladina, za necelé dva týdny asi o 2 metry. U Zvírotic se proto objevil neobvyklý pohled, ostrov a na něm stará, dávno nepoužívaná silnice. Některé lávky i lodě zůstaly na suchu. Nízká hladina ale představuje problém i pro škeble, které bez vody hynou, a ochránci přírody teď hledají dobrovolníky, kteří je mohou zachraňovat. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský v Bukovelu na západě Ukrajiny přivítal lídry a představitele karpatské osmičky. Česko podle záběrů zastupuje místopředseda Senátu Jiří Drahoš. Dodejme, že slovenský premiér Robert Fico účast na poslední chvíli kvůli nemoci zrušil.
0: Co se děje v regionu?
2: Jubilejní 25. ročník čeká zítra kladenský maraton. Pořadatelé mají důvod k radosti. Na start letošního závodu se totiž přihlásilo více než 300 běžců. Ti si budou moci vybrat ze tří tratí klasického maratonu, vloženého 6-kilometrového závodu a maratonské štafety. Start je na dráze atletického stadionu na Sletišti a časový limit závodu je 6 hodin. Honza Navrátil, Kladno.
0: Sport.
1: Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky, kterými jsou Ambros, Macek a Radosta. Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů. V týmu podle očekávání chybí nejlepší střelec posledních let Schick nebo německý rodák a útočník Nadery. O jehož nominaci od rána spekulovala média.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude převážně oblačno, i když sem tam se objeví sluníčko, a v severozápadní polovině Čech se lokálně vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 22 Celsia. Na signálu 80 s Lukášem.
0: Signál Rádio.
3: Přejícím vám parádní odpoledne, a tento den roku 2012 vybralo na 160 tisíc čtenářů známého britského magazínu NME největší rockovou ikonu všech dob. Stal se jí John Lennon a až za ním skončili Liam Gallagher z Oasis, David Bowie nebo Kurt Cobain. Vás čekají zanedlouho další hudební výročí vztahující se k datu 18. září. Nenechte si je ujít.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Odpolední signál zní ve vašich přijímačích a jeho nedílnou součástí je i výčet toho nejzajímavějšího, co přinesl muzice v historii 18. září.
1: Signály hudební minulosti.
0: První vzpomínku věnujeme Jimu Hendrixovi. 18. září 1970 přišel svět o tohoto fenomenálního amerického kytaristu, když byl v pouhých 27 nalezen mrtvý ve svém sklepě. Užil 9 pilulek extrémně silných antipsychotik Vesparax, které spolu s alkoholem bohužel způsobily fatální kombinaci.

Jako druhý si dáme Polibek. Před 43 lety se členové kapely Kiss vůbec poprvé objevili na veřejnosti bez jejich ikonického make-upu. Na obrazovkách hudební stanice MTV tak propagovali nové album a single Lick It Up.

Začali jsme smutně, tak nakonec něco veselějšího. Důvod je ten, že 18. zářijový den roku 2012 se Aničce Lennoxovi z Eurythmics potvrdilo do třetice všeho dobrého. Její vdavky s pořadovým číslem 3 jsou Vypadá to posledními. S londýnským lékařem Mitchem Besserenem jsou spolu dodnes.

0: Tears for Fears v pátečním odpoledním signálu krátce před půl třetí a pokud vám zatím schází nápady, kam se vrtnout o víkendu, tak určitě mrkněte na naše stránky signalradio.cz, záložka aktuality, kam tam najdete spoustu tipů, jinak jestli pojedete dneska autem, tak nezapomeňte na to, že svátek má Krištof, mohlo by to tady něco znamenat. No a za chvíli už taky od nás v éteru přímo několik pozvánek na víkend, kde to bude žít a hlavně bude znít osmdesátka. Nejenom jedna, Nena a Bad Boys Blue.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenávají.

0: Nena, vy máte ten správný páteční odpolední signál a kolega Honza Navrátil pro vás na oplátku opět vyzobal některé z akcí, které si můžeme užít během blížícího se víkendu v hlavním městě.
1: Hezký den, svou tour po víkendových akcích začneme v kanalizaci. V sobotu i v neděli se totiž veřejnosti otevře unikátní kanalizační prostor pod staroměstskou radnicí. Komentované prohlídky se krom víkendu konají také v úterý 22. září. Pro příznivce historie mám pozvánku na rekonstrukci bitvy na Bílé hoře. Událost z roku 1620 včetně představení finále bitvy proběhne v sobotu i v neděli na Bělohorské pláni na Vypichu. Pokud máte chuť na burčák, tak ten z Vinohradu na Grébovce si můžete dát na vinobraní na Grébovce. To probíhá dnes na náměstí Míru a v parku pak vyvrcholí zítra. Nesmím zapomenout pozvat vás také na Pražský hrad, který od zítřka vystavuje korunovační klenoty a pro příznivce tenisu přidávám také pozvánku do O2 Areny na utkání Davis Cupu mezi Českem a Spojenými státy. Tak hezký víkend přeje Honza Navrátil.

0: Dnešní hit trojice Zagorová Kotva od Hložek ze Signálu. Můj čas, ten přesný nás všech, je teď 14.56. Připraveny, proto se mnou ve studiu Honza Navrátil, třímá v rukou nejnovější zprávy, no a po nich se opět můžete těšit na to nejlepší, co se urodilo v osmdesátkách, Erasure, Elton John nebo Sheena Easton.
1: Signál Rádio, doprava.
0: No jak to jezdí na D1, 188. kilometr ve směru Praha, je to na v části Brno-Bosonohy, tak tam máme dvě osobní vozidla v sobě. Přesouváme se do hlavního města, na jižní spojce, tam je neprůjezdný střední pruh kvůli havárii osobního vozidla s nákladním, a to za nájezdem ze Spořilova směr Černý most. A v metropoli se bouralo i Vekbelské ulici směr Hloubětín, je tam neprůjezdný pravý pruh, protože jsou v sobě nákladní s osobním autem, takže v těchto místech se určitě zdržíte. Pokud můžete, vemte to jinudy a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké páteční odpoledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy, je 15 hodin. O vojenské kurzy je mezi lidmi zájem. Vojenská akademie ve Vyškově zažila největší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii. V září nastoupilo celkem 821 rekrutů, loni jich bylo 460. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Obhájce Cimického Miroslav Kučerka po vyhlášení rozsudku řekl, že pravděpodobně podá dovolání.
2: Máme v právní moci část z toho rozsudku, část byla vyhověna našemu odvolání. Spravím o tom klienta a dále zřejmě využijeme nějakých mimořádných opravných prostředků. Z toho odůvodnění, které bylo, není asi nic, co by nás jako překvapovalo v rámci argumentace. Spíš počkáme na písemné vyhotovení a koukneme se, jak se tam právě soud vyrovná s těmi návrhy na provedení dokazování a s těmi provedenými důkazy, kterým pan předseda se vyjadřoval během dneška.
1: Doplňme, že trestných činů se Cimický podle rozsudku dopustil mezi lety 1979 a 2019. Podle verdiktu lékař na ženách prováděl různé sexuální praktiky. Mezi poškozenými jsou také studentky, které byly v Bohnické léčebně na praxi. Slovenský premiér Robert Fico se kvůli nemoci nezúčastní zahajovacího summitu Karpatské osmičky na Ukrajině, o kterém informoval včera. Slovensko bude místo něj zastupovat státní tajemník rezortu diplomacie Marek Eštok.
0: Co se děje v regionu?
1: Říčany u Prahy hlásí dokončení stavby okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Kruhová křižovatka je od dneška v provozu zatím v takzvaném režimu předběžného užívání, protože stavba čeká na kolaudaci. Nová jednopruhová křižovatka má přispět ke zvýšení bezpečnosti a zlepšit plynulost provozu na dopravně vytížené silnici.
0: Sport.
1: Basketbalistka Eliška Jelková bude po návratu do České ligy hrát za Žabiny pouze do konce roku. Poté se zapojí do nové globální soutěže Project B. Ta se rozběhne v lednu a potrvá do dubna ve formě několika turnajů konaných v různých dějištích po celém světě. Potvrzenými jsou zatím Valencie a Tokio.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno, teploty měříme mezi 18 a 22 stupni, v noci na sobotu bude také oblačno a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Sobotní den bude slunečný a bez deště, po ránu místy počítejme s mlhami. Vítr zítra zafouká jihozápadní do maximálně 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během soboty naměříme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tolik zprávy, pokračujeme osmdesátkami, tak hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky, moje jméno je Lukáš Báha a budu pro vás v nejbližších minutách mít ještě jeden tip na pozdní letní dovolenou. No a kéž by se vyplnilo, ať jste kdekoliv to, o čem teď zapíjí Stranglers, tedy Always the Sun. Pohodové odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dopřáváte si páteční odpolední signál a ne, že bych se tam sám někdy pohyboval, ale různí cestovní průvodci mezi největší lákadla na karibských Bahamách zařazují plavání z prasátky. Za touto kratochvíli už ovšem není potřeba se plahočit přes polovinu světa. Užít si můžete taky nedaleko i taky na drobném řeckém ostrůvku pojmenovaném Atokos. Ten donedávna nikdo neznal, to se však změnilo, když se na sociálních sítích začaly objevovat fotky, které kromě průzačné tyrkysové vody zachycují i neobvyklé zvířecí obyvatele právě černá prasátka. No a hodně nevšedního zážitku se konec konců můžete dočkat též tady u nás doma, protože týmu českých přírodovědců se tento týden podařil historicky první odchyt největšího evropského netopíra na našem území. Tento predátor je zajímavý tím, že loví ptáky v letu a má rozpětí skoro půl metru. Tak toho snad ani nechcete potkat.

0: Volá nám Sandra, jste se Signál rádiem. Za 3 minuty bude 3:15 a vás tak určitě zajímá, jak bude o víkendu, který se nezadržitelně blíží. No, vypadá to na poměrně příjemné slunečné 2 dny, i když nenechte se mýlit. Zítřejší ráno má být poměrně chladné, mezi 6 a 10 stupni, ale potom polojasná obloha a teploty by měly odpoledne ukazovat 18 až 23 stupňů. No a v neděli bude ještě tepleji. Během dne mají maximální teploty stoupat, šplhat na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě dokonce k 25. Tak si užijte ještě letní počasí, dokud to jde, stejně jako 80. Než se budu pro dnešek loučit, Kim Wilde vám pošlu, anebo Eurythmics. Hezké odpoledne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: In Wild z odpoledního Signál Rádia. Za minutu bude 3:15, to znamená, že je nejvyšší čas, aby tady došlo za mikrofonem k potřebné výměně. Ahoj, Ádo.
1: Ahoj, Luky, tak jsem došel.
0: Ano, ano. Adam je připraven. Já o tobě vím, že podobně jako já si nejenom hráč, ale i fanoušek tenisu, samozřejmě.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: No a je to tím pádem už téměř 3:15, co v pražské O2 areně začal Davis Cupový zápas mezi Spojenými státy a Amerikou. Jak to vidíš? Těžký soupeř.
1: Je to těžký, no, já nevím, co myslíš ty?
0: No,
1: ty
0: bude to boj.
1: Odborník, tak
0: to,
1: si nechám
0: bude to boj.
1: Poradit.
0: Já si myslím, že 2-3 prohrajeme, protože loni jsme tam 3-2 vyhráli se štěstím. Takže myslím si, že letos, jako rád bych se mýlil, ale myslím si, že bude prohra. A když se tady na to teď koukám, tak Kuba Menčík, prosím tebe, v prvním zápase zatím prohrává 1-0 na sety teď aktuálně.
1: Hele, já si myslím, že my Češi máme takovou zvláštní věc, která se dá aplikovat i u toho tenisu, a to je, že my prostě máme to srdíčko.
0: Tak.
1: Takže si myslím, že i když to třeba nevypadá úplně nadějně, tak prostě to srdíčko udělá hodně.
0: To,
1: a
0: ano.
1: To si myslím, že my Češi fakt máme.
0: Máme.
1: Upřímně.
0: No, tak jo. Tak doufám, že to dopadne tentokrát. Povíme si to samozřejmě potom po víkendu. No a důležitý je taky mít samozřejmě to, o čem teď budou zpívat Albano a Romina Power, což je štěstí. Neboli Feličita. Ádo, ať ho taky máš. Ahoj.
1: Díky.

0: Ladíte odpolední vysílání na Signál Rádio, moc vás zdravím a než přejdeme k další muzice, zprávami nás provede teď kolega Honza Navrátil a po odbytí 16. hodiny tu pro vás budou například Bonnie Tyler, Michael Jackson nebo George Michael, to nejs 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu dvou osobáků máme v Praze v ulici Cínovecká směrem na centrum. Měl by tam být neprůjezdný odbočovací pruh. Projížděte tam opatrně. Klidnou jízdu vám přejeme ze Signála Rádia.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 16. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Navrhovaný schodek rozpočtu 389 miliard korun je podle výzkumu agentury STEM nepřijatelný pro 2/3 lidí. Podle většiny by měl být rozpočet vyrovnaný anebo přebytkový. Připomeňme, že podle ministra zahraničních věcí Petra Macinky se původní schodek sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard korun by podle něj měly přinést legislativní návrhy. S těmi přijde kabinet do konce letošního roku. Aerolinky Smartwings kvůli cenám leteckého paliva musí upravit zimní letový řád. Do Bergenu a Benátek budou letat až od března příštího roku, nikoliv od letošního září. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě. Bulvární list Bild píše, že se jedná o obžalobu z několika podvodů a pokusů o ně. Ve třech případech se jedná o dokončený podvod, v dalších 29 případech pak o pokus o tento trestný čin. Doplňme, že Fischerova firma Fischer Air je v insolvenci.
0: Co se děje v regionu?
1: Organizátor pražské hromadné dopravy spustil kampaň, která varuje před používáním sluchátek a mobilů na ulicích. Rozhlédnout se, sundat sluchátka anebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. To jsou základní pravidla kampaně s názvem 3 sekundy. Pražský dopravní podnik za prvních 6 měsíců letošního roku eviduje celkem 43 střetů tramvají s chodci. Při nich zemřelo dokonce jedno dítě.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. Fotbalista Patrik Šik novému trenérovi českého týmu Santimu Deniovi a generálnímu manažerovi Pavlu Nedvědovi řekl, že momentálně nemá zájem reprezentovat. 30-letý útočník Leverkusenu a nejlepší střelec mužstva posledních let nečekaně ukončil kariéru v národním mužstvu po letním mistrovství světa v Americe. Nedvěd na tiskové konferenci k nominaci na nadcházející Ligu národů uvedl, že záležitost nyní považuje za uzavřenou.
2: Byli jsme v kontaktu s Patrikem Šikem. Já osobně i náš trenér Santi Nenia. Moc bych to nerozebíral, protože Patrik Šik neměl zájem reprezentovat a nemá zájem reprezentovat momentálně. Takže pro nás to byla uzavřená záležitost velice rychle. My jsme to akceptovali, protože to je hráčovo rozhodnutí. Co bude v budoucnu, to se musíte možná zeptat hráče, ale my jsme s ním komunikovali, já osobně i Santi Nenia.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 22 stupňů Celsia. V noci na sobotu bude oblačno, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Sobotní den bude ale slunečný a bez deště, po ránu místy počítejme s mlhami. Vítr zítra zafouká jihozápadní do maximálně 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se zítra budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Jste na vlnách Signál Rádia, odbyla 16. hodina a od mikrofonu se vám hlásí moderátor Ad Adam. Už za pár minut se podíváme blíže na dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Akce se bude konat už tenhle víkend. Mezitím další osmdesátky.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson nám dělal společnost na Signál Rádiu. Na letišti v Mošnově na Novojičínsku se budou o víkendu konat Dny NATO a Dny vzdušných sil armády České republiky. Akce patří mezi návštěvnicky velmi atraktivní a tak České dráhy vypraví speciální vlaky z Prahy, Brna a Olomouce. Další detaily přidá mluvčí drah Vanda Rajnochová.
1: Kromě toho bude řada dálkových vlaků mimořádně zastavovat ve stanici Studénka, a to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
0: Na Dnech NATO bude poprvé v České republice k vidění letoun 5. generace F-35 Lightning II. Na programu bude každý den řada akčních dynamických ukázek. Představí se zde 75 kusů letecké techniky a desítky pozemních vozidel z 18 států.

0: Tohle je Signál Rádio, kde příští týden od pondělí do pátku můžete zase soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne si budete opět moct otestovat vaše všeobecné znalosti. Když uspějete, můžete vyhrát 2 vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Viděk a brněnské skupiny Mucha. Vystoupí letos 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ke vstupenkám vám navíc přidáme i CDčko. 2 dárky za jediné správné slovo a budete si moct užít večer plný energie a známých hitů. Na soutěžní otázku můžete odpovědět pouze jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když to bude správně, výhra bude vaše. Tak mějte připravené telefony s číslem do našeho studia 910 260 910. Více informací na www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádia.

0: Hlujete na vlnách Signál Rádia, kde pro vás máme nachystanou už další skvělou hudbu z minulých let. Těšit se můžeme na takové hvězdy, jako jsou Depešáci, Bonnie M. nebo Stevie Hovandra. Mezitím nás ještě čekají zprávy a aktuální dopravní situace.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně v ulici Heršpická, kde se srazil osobák s nákladňákem. Nehoda by tam mohla částečně bránit provozu. Bezpečnou jízdu vám přejeme ze studia Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: 17. hodina je tady, Signál Rádio přináší další zprávy, vítejte. Policie kvůli ruským hrozbám operativně posílila hlídkovou činnost u nádraží hromadné dopravy po celém Česku. Zopakujme, že premiér Andrej Babiš už včera uvedl, že země čelí ze strany Moskvy hybridní válce. Šlo o reakci na slova polského premiéra Donalda Tuska. Ten řekl, že Rusko plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu. Desítky hasičů zasahují právě teď u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Vyhlášen tu byl třetí poplachový stupeň a na místě operuje také chemická laboratoř. A v úvodním dni ruských parlamentních voleb od rozpoutání plnohodnotné invaze proti Ukrajině hlásí ruská opozice několik porušení pravidel. Dodejme, že ruský vládce Vladimír Putin hlasoval online a volby probíhají také na okupovaných územích.
0: Co se děje v regionu?
1: Soutěže na návrh výstavby v okolí stanice metra nádraží Holešovice, kterou vypsal dopravní podnik společně s developery, uspěli architekti z brněnského studia Chybík a Krištof. Soutěže se na výzvu pořadatelů zúčastnilo 8 týmů, následně jich 5 postoupilo do dalšího hodnocení. Všechny soutěžní návrhy si lidé budou moci prohlédnout od 5. října na výstavě na radnici Prahy 7 v ulici U Průhonu.
0: Sport.
1: Filip Saláč vyhrál trénink třídy Moto 2 na motocyklovou velkou cenu Rakouska. Předčil druhého Španěla Ivana Ortolu o 97 tisíc sekundy. A nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zařadil do své první nominace 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě také Matěj Radosta.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I v 17 hodin se pojďme podívat na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 21 stupňů. V noci na sobotu bude oblačná obloha, teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší víkendový sobotní den bude slunečný, bez deště, po ránu místy s mlhami, vítr bude foukat jihozápadní do maximálně 6 metrů za sekundu a nejvyšší sobotní denní teploty naměříme mezi 19 a 24 stupni Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Pokračuje Áďa, má pro vás další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pohodový večer se Signál Rádiem, kde vás od mikrofonu úžasnou hudbou 80. let provází moderátor Áďa Adam. Pomalu, ale jistě dozrává jeden z hlavních symbolů začínajícího podzimu. Jak poznat, že dýně už jsou správně zralé, si povíme už za pár minut. Tak zůstaňte naladění.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Pretenders nám zněli v reproduktorech Signál Rádia. Jak poznat, že léto už je za námi? Všude vidíme jeden z hlavních symbolů podzimu, a to dýně. Oblíbená sezónní potravina, se kterou můžete udělat hlavní jídlo, desert i nápoj. Nejdříve si ale pojďme říct, jak poznat, že už jsou připravené ke sklizni. Univerzální datum totiž neexistuje a proto musíme sledovat indicie, které nás navedou. Typickým signálem je prý například změna barvy. Výraznější a sytější odstín je dobrou známkou, protože jestli je slupka spíš nápadně světlá, vyplatí se nejspíš ještě počkat. Dalším důležitým vodítkem může být stopka, která při zrání postupně tvrdne a dřevnatí. Jakmile je svěží a hodně měkká, dávají si dýně ještě na čas. No a do třetice všeho dobrého, tvrdost je důležitá i u slupky, protože když je dostatečně pevná, že nejde tak snadno poškrábat ani promáčknout například nehtem, měli byste být na pozoru a pomalu připravovat recepty. Signál Rádio vám přeje pěkný začátek víkendu.

0: Hladěné máte 80ky na Signál Rádio, kde se ještě této hodině můžeme těšit například na Sandru, Phila Collinse nebo Sydney Youngblood. K tomu si také už za chvíli připomeneme jednu výjimečnou skladbu, která se kdysi nahrávala na pásky.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Na Signál Rádiu jsme si hráli Phila Collinse, teď už přišel čas na další výjimečnou kazetu do našeho magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Tentokrát si tu připomeneme slavnou holandskou zpěvačku CC Catch, kterou fanoušci pop music a zejména skupiny Modern Talking zbožňují. Mají totiž hodně podobný sound a není se čemu divit, když jí psal písničky Dieter Bohlen, jeden ze členů tohoto dua. Máme tu pro vás hit Heaven and Hell, s jehož svižným tónem můžeme právě teď oslavit přicházející víkend.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezký páteční podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Do ostré akce dnes z Pardubic vzlétly české Gripeny. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny. Letouny armády České republiky nakonec zasahovat nemusely. Přes 100 hasičů zasahuje u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovdícku. Vyhlášený je tu třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Podle mluvčího středočeské záchranné služby není nikdo zraněný. Na místě operuje také chemická laboratoř. Koruna v závěru týdne oslabovala. K euru si dnes proti včerejšímu dni pohoršila o 4 haléře na 24 korun a 36 haléřů za euro. K dolaru pak o 8 haléřů na konečných 21 korun a 25 haléřů za 1 dolar. Saúdsko-arabská ropná firma Aramco sdělila nejméně 2 evropským zákazníkům, že jim v příštím měsíci nedodá žádnou ropu. Ceny ropy mírně rostou. Investoři se totiž obávají právě o dodávky ze Saúdské Arábie. Ropa Brent přidává 0,1% a je lehce pod 105 dolary za barel.
0: Co se děje v regionu?
1: Na pražském Zlíčíně nedaleko stanice metra odstartovala stavba nového parkovacího domu. Stavba u křížení ulic Na Radosti a Míšovická nabídne parkování v režimu Park and Ride pro až 600 automobilů. Stavba domu vyjde na 619 milionů korun, které zaplatí pražský magistrát. První vozy by v parkovacím domě mohly zaparkovat za 18 měsíců.
0: Sport.
1: Čeští tenisté prohrávají ve druhém kole kvalifikace Davis Cupu v pražské O2 aréně se Spojenými státy americkými 0-1. Jakub Menčík stejně jako před 2 týdny na US Open nestačil na Lernera Tiena a světové 13. podlehl 2-6 a 4-6. O vyrovnání právě teď usiluje Jiří Lehečka, a to v duelu se světovou čtyřkou Benem Sheltonem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Páteční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. V noci na sobotu bude oblačno a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší sobotní den bude slunečný a bez deště, po ránu místy počítejme s mlhami. Vítr zítra zafouká jihozápadní do maximálních 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme od 19 do 24 stupňů Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v pátek 18. září. Hezký start víkendu.

0: přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkný pátek, plný skvělé osmdesátkové muziky vám přeje Signál Rádio a moderátor Adam. Jelikož 18. hodina odbyla, můžeme se už za pár minut těšit na kolegu Jirku Svobodu, který nám přinese výročí na dnešní den. Tak držte signál.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: nám zněli v našich reproduktorech. No a teď už přišel čas pro kolegu Jirku Svobodu, aby nám přinesl dnešní zajímavá výročí.
1: Ladíte Signál Rádio, dnes už je 18. září, den, kdy v roce 2006 provedli čínští chirurgové první transplantaci penisu na světě. Pacient si ale orgán nakonec nechal po 2 týdnech znovu odejmout. Pojďme raději připomenout další zajímavá výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1970 atleti na Strahově v Praze poprvé mohli proběhnout po první tartanové dráze u nás. V roce 1964 byla zrušena nejslavnější dálnice na světě, Route 66, vedoucí z Chicaga do Los Angeles. Dnes její část slouží jako turistická atrakce. V roce 1916 se protrhla hra z údolní přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Neštěstí si vyžádalo 62 životů. Byla to největší katastrofa spojená s havárií na přehradě v českých zemích. V roce 1897 společnost Elektrické dráhy Královského hlavního města Prahy zahájila provoz elektrické tramvaje. A v tento den v roce 1793 americký prezident George Washington položil ve Washingtonu základní kámen Kapitolu, dnes sídla kongresu.

0: Paul Young nám dohrává na vlnách Signál Rádia, kde už se dnes po 19. hodině můžeme těšit na oblíbenou rubriku Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Blíže se opět podíváme na nejžavější novinky našich oblíbených 80kových hvězd. Máte se opět na co těšit. Do té doby nám tady budou znít například Spaňa, Cranberries nebo Culture Club.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Hladíte páteční signál rádio, kde nás za kocourem Mikešem pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Josef Lada byl malíř a kreslíř samouk, který vstoupil do dětských duší mnoha generací. Jeho první karikatury se objevily v časopisech už v roce 1909. Jeho tvorba tehdy zesměšňovala namyšlené Německo. Po rozpadu Rakouska-Uherska dal fantazijní duši dobrému vojáku Švejkovi. Díky panu Ladovi si dodnes představujeme, že Vánoce musí být na sněhu a ledu, protože když vzpomínal na svoje dětství, tak bylo krátké období tuhých zim. Nedaleko Prahy u Mnichovic, kam kocour Mikeš chodil na trh, jsou Hrusice, kde se pan Lada téměř před 140 lety narodil a má tu muzeum. Objekt i zahrada prošly kompletní rekonstrukcí. Včera byl slavnostně znovu otevřen. Zcela novou podobu dostala expozice, která propojuje historický odkaz s moderními interaktivními prvky. V rámci prohlídky budou mít návštěvníci kromě jiného také možnost poslechnout si z dochovaného záznamu telefonu autentický hlas Josefa Lady z 50. let minulého století. Z Hrusic zdraví Luboš Dvořák.

Signál Radio. Signál Radio. I could stay awake just to hear.

0: Signál Rádio.
1: Posloucháte páteční Signál Rádio, které vám už za pár minut nabídne další jedinečné vydání rubriky Hvězdy na síti s kolegou Martinem Čípou. Ty nejžavější novinky vašich oblíbených hvězd se dozvíte už za pár minut. Moderátor Áďa Adam vám od mikrofonu přeje pohodový večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signála rádiem, kde už je kolega Martin Čípa a jeho Hvězdy na síti.
1: Hvězdy na síti.
2: Na Signále rádiu.
3: Celine Dion odstartovala pařížské turné a spečetila tím comeback na pódia po více než 6 letech. Kromě svých nejslavnějších hitů zařadila třeba taky megahit Sweet Dreams od Eurythmics a její hlas má stále neuvěřitelnou sílu. Sítě jsou plné příspěvků nejen z koncertů samotných, ale taky z momentů, kdy se potkala na ulici s fanoušky a dokonce si s nimi zaspívala. Na své koncerty zve na sítích taky Helena Vondráčková. Šňůra odstartovala minulý týden a nabídne celkem 10 termínů po celé republice. Vyvrcholí před Vánoci v Praze. Kapela U2 pak slaví 50 let od svého vzniku a dočká se neobvyklé pocty. Irská centrální banka vydá u příležitosti tohoto výročí speciální sběratelskou 2-eurovou minci. K dostání bude na konci září. Annie Lennox sdílela část rozhovoru, ve kterém vzpomíná na vystoupení s Davidem Bowiem. V roce 92 na stadionu ve Wembley totiž nahradila Freddieho Mercuryho v duetu Under Pressure. Byl to prý nezapomenutelný moment její kariéry. A umělá inteligence je stále velkým tématem hudebního průmyslu. Poté, co v Austrálii vystřelila na přední příčky hitparád nová verze hitu Like a Prayer od Madony, kompletně vytvořená AI, Australané rozhodli, že takto vzniklé singly z hudebních žebříčků úplně vyškrtnou. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti
2: na Signál Radio.

0: To byl Elton John, klidný závěr pracovního týdne vám přeje Signál Radio, kde se můžeme i nadále těšit na další jedinečné hity 80. let. Rád si tu budeme ještě v této hodině takové hvězdy jako například Europe, Shakespeare Sister nebo London Beat.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Europe nám zněli v našich reproduktorech Signál Rádia, které teď potěší někoho s písničkou na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A tady k nám do studia se už někdo dovolal. Halo, dobrý večer, slyšíme se? Já jenom jestli vás můžu poprosit, tam zní hodně naše rádio, jsem rád, že posloucháte, ale jenom jestli ho můžete stlumit, ať se slyšíme dobře.
2: Ano, už byl dva, to jsem to stlumil, no.
0: Výborně, kdo se nám dovolal, jestli se mohu zeptat?
2: Já jsem Mirek z Vlaskom z Říčí.
0: Moc vás zdravím, Mirku. Co byste ráčil, co byste chtěl zahrát?
2: No, More Talking jako 80.
0: Výborně, tak vám ji zahrajeme. A pro koho bude?
2: Pro moji známou, kterou se s ní tak dobře znám a jsem tak trochu na sebe, jak psi na sraní, no.
0: Takže...
2: Na ekrasvaní, no, jsme na sebe, no.
0: Takže chcete se zkrátka udobřit písničkou na přání.
2: Jo, přesně tak, no.
0: Tak vám přejeme, ať vám to dopadne dobře. Hezký večer a užijte si More Talking.
2: Jo, jo, vám taky přeju pěkný víkend, mějte se, naschle, moc děkuju.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde se vám od mikrofonu hlásí moderátor Áďa Adam. A za pár minut už se vám bude hlásit i kolega Lukáš Bláha, který pro nás má další vydání Signálu hudební minulosti. Do té doby se můžeme ještě také těšit například na Johna Lennona nebo Ricka Astleyho.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hladíte Signál Rádio, kde už je kolega Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: První vzpomínku věnujeme Jimu Hendrixovi. 18. září 1970 přišel svět o tohoto fenomenálního amerického kytaristu, když byl v pouhých 27 nalezen mrtvý ve svém sklepě. Užil 9 pilulek extrémně silných antipsychotik Vesparax, které spolu s alkoholem bohužel způsobily fatální kombinaci.

Jako druhý si dáme Polibek. Před 43 lety se členové kapely Kiss vůbec poprvé objevili na veřejnosti bez jejich ikonického make-upu. Na obrazovkách hudební stanice MTV tak propagovali nové album a single Lick It Up.

Začali jsme smutně, tak nakonec něco veselějšího. Důvod je ten, že 18. zářijový den roku 2012 se Aničce Lennoxovi z Eurythmics potvrdilo do třetice všeho dobrého. Její vdavky s pořadovým číslem 3 jsou Vypadá to posledními. S londýnským lékařem Mitchem Besserenem jsou spolu dodnes.

0: Phil Collins s námi byl na Signál Rádio, kde budete moct příští týden opět soutěžit. V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete tentokrát vyhrát 2 vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. Vystoupí letos 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. Ke vstupenkám vám navíc přidáme i CDčko. Jaká jsou pravidla? Na soutěžní otázku můžete odpovědět pouze jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když to bude správně, výhra bude vaše. Tak mějte připravené telefony s číslem do našeho studia 910 260 910. Více informací na www.signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: S vámi je Signál Radio a moderátor Áda Adam, který se s vámi už bude muset rozloučit. Přeji vám ale krásný páteční večer a těším se na vás zase zítra odpoledne. Zatím ahoj.
1: Signál Radio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Signál Rádio hraje 80.
2: Rád poslouchám Signál Rádio.
3: Ty vaše 80. mi hrajou skvěle do noty.
2: Rád poslouchám Signál Rádio, protože mě hrozně baví, jak hrajete a všichni vás moc zdravím.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Power of Love. Romantika na Signál Rádiu.
1: Street life.

0: Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.